0: jakým ty blahosloven i s presvětými blahým i životvorčím tvojim duchom, nyní po všech čas i na věky věky.
1: Amen.